Ještě molím se o Světišem Selenským archiereji našem, Lvi papi rímským, i o preosvěštěnišem archiepiskopi i mitropoliti našem Kirioni, o služáštích i poslužujúcich vo Světím chrámi sem, i o otcích našich duchovných

podlahuji zřemněj. Okého, že svoje potřeby plavajúštím splavy, potřešestujúštím, spotřešestuj, nedovýštia, istili vráču do žití lest.